0: Hit Radio 90.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Hudební devadesátky byly nejlíp.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxů po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví.
3: Levels. Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
4: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Nakopnutí 6 minut před 7 hodinou v podobě Genesis na Hit Radio 90. Skvělé. Od mikrofonu Vláďa Řepka. A než budete šlapat na plyn nebo brzdit, poslechněte si také naší Hanku Koterovou, která má zmapované silnice.
1: Doprava.
2: Na dálnici D8 na 57. kilometru ve směru na Německo vás zdrží dopravní nehoda. Překážka je na D1 u Jihlavy ve směru na Brno na 113. kilometru. Do provozu zasahuje porouchaný osobák. A pozor, dejte i dál na D1 na 218. kilometru před Brnem stojí porouchaný kamion. Komplikace jsou pak desporánu na výjezdu z Klatov směrem do Horažďovic. Na kruhovém objezdu zasahují záchranáři a policie u nehody osobního auta s autobusem.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
5: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
6: Vinylovou? A bude sama hrát?
5: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
7: Experto Family. Od V podlahy.
8: Ahoj, my jsme Hanka
9: a Marek
8: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
9: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
8: protože pro vás máme
9: marmelády bez cukru, jahoda,
8: malina,
9: mrnka,
8: švestka
9: nebo mango.
8: Ochutnejte si bez cukru,
9: bez chemie
8: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
10: Marmelády s příběhem.
11: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
12: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
11: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
12: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
11: A dětem přidáme helmu zdarma.
12: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
11: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
15: Ahoj, ani... zdraví vás Antonio Šoposky
16: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
15: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
16: Jirská kletba.
15: Tak přijďte.
17: Palace. Divadlo, které hraje komedie.
18: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
19: Ty v Bauhausu nevedeme.
18: A Auschus našel byste?
19: To vás zklamu, bohužel.
18: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
19: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
20: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
21: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
22: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
23: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Bude podobně jako včera, to znamená ještě jeden skoro letní den, ale s přehánkami. Teď ráno je kolem 12 stupňů, přes den může být až kolem 25.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Středa, tak se to dneska jmenuje. Vládě Řepka vám přeje zítra Rádia 90. Minutu před sedmou, krásné ráno. Cítíte se v práci už dneska vyřízení? No tak nevím, jestli vám to pomůže, ale nejste v tom sami. Cítí se takhle polovina Čechů na konci týdne. Takže zpomalíme, nadechneme se a já k tomu pouštím Radio. Radio od Kors.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: ráno v 7.11, že to byli a vlastně pořád jsou kluci divoký, tak o tom žádná. Hlavně v 70. kdy se většina z nás teprve klubala na svět, tak už Steven Tyler s Aerosmith pěkně řádil. Taky kvůli tomu měl za 2 týdny stanout před soudem. Šlo o sexuální vztah s tehdy 16-letou dívkou. Zpěvákova obhajoba teda tvrdí, že se nic nestalo a vinu odmítá. A soudkyně se vyloučila z jednání, takže kdybych tady měl kladívko, tak udělám to, co se dělá v amerických filmech. Zaklepu. Povstaňte. Soudce odručuje. Na neurčito. Tak, to jsem vždycky chtěl říct. A taky to, že za chvilku po Aerosmith bude George Michael nebo Madonna na Hit Radio 90.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, 2x a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Už víš, co máš s tím ramenem?
9: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
8: Takže musíš zase někam jinam.
9: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
8: To bych taky potřeboval.
9: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
10: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Monte Snack přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky, Mazdamer nebo Emmentaler 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Tvůj pocit po projektu?
13: Jipi!
14: Jo!
12: Jé!
15: Jipi, jipi!
12: Hornbach. S námi to zvládnete.
16: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Madonna to je chytrá holka a ví, že když chcete mít věci udělané pořádně, musíte se jich ujmout sami. Takže znovu začala pracovat na životopisném filmu o sobě a na Instagramu o tom dala vědět takovou tou vševědoucí fotkou s psacím strojem. Hrát by podle všeho měla zatím Julia Garner, která už prošla Madoniným výcvikovým táborem, ale kdyby Julia nemohla, tak Madonna, tak tam může vždycky. S vámi Hit Radio 90, bude třeba ještě Palo Habera a teď v 7:30 Prince Ital Joe a Marky Mark. Krásné ráno.

0: 90. v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.

0: 7.37 od přísného katápala Habery. Za minutu skočíme rovnou k dnešnímu rekordmanovi. Dneska je to přesně na den od chvíle, kdy Robbie Williams přepsal hudební britskou historii. Se svým albem 25 pokořil hitparádu a přeskočil samotného krále rock'n'rollu Elvise Presleyho. A Robbie je vlastně nejúspěšnějším solovým umělcem britských ostrovů. Lepší už jsou snad jenom Beatles. Tak za chvilku je Robbie tady ve vrcholní formě na Hit Radio 90. Dobré ráno.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90.

0: 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hit Rádiu 90.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90, 6 minut před 8. Jaká bude letos úroda? Máme se bát? Víme a prozradíme v našich krátkých zprávách. Za chvilku a teď s Hankou projedeme silnice.
1: Doprava.
2: Silný provoz hlásí D10 před Prahou. Na 9,5 kilometru se totiž srazilo osobní auto s dodávkou. V koloně si postojíte od 12. kilometru asi půl hodinky. A pozor i na D6 hned na prvním kilometru před Prahou se vyšetřuje teď aktuálně nehoda dvou osobních aut. Zablokovaný je jeden jízdní pruh, takže i tady to bude na dlouho. A silný provoz a kolony jsou tradičně na D1 před Brnem. Popojíždí se mezi 179. a 196. kilometrem. Osobní auta musí počítat se zdržením kolem 20 minut, kamiony víc než půl hodiny.
0: Hanko, děkuju a přidávám Prahu v Dejvicích v Gymnazijní ulici před odbočkou na Evropskou. Havarovala, dvě osobní auta blokují jeden pruh, tak počítejte se silným provozem.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
11: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
14: Pepo, vstávej.
15: Nemusím.
14: Pepo, už je 8, vstávej.
15: Nemusím.
14: Je pátek, Pepo.
15: Nemusím.
14: Musíš už jít.
15: Nemusím.
16: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
17: Páchnoucí klimatizace po zimě?
18: V autě 40 stupňů?
17: To nechcete.
18: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
17: Jsme tu pro vás.
18: Klima Express.
17: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
18: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
17: Skočte si nakoupit.
18: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
17: Objednejte se na
18: klimaexpress.cz.
19: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomysl.cz.
20: Nákupy v online shop.cz.
21: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
20: www.onlineshop.cz.
22: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
23: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
1: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
1: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
5: On air, online, v dabu i v aplikaci
23: Radia.cz.
5: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
24: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Čeští ovocnáři hlásí velké ztráty. Část ovocných stromů poškodily jarní mrazy, v létě pak intenzivní sucho. Kvůli výkyvům počasí bude proto letošní úroda poloviční. Ztráty budou mít taky zemědělci. Ve velké síni strašnického krematoria v Praze se dnes uskuteční poslední rozloučení se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman kapely Jojo Band zemřel po těžké nemoci 6. září. Ozónová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila, informovala služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. Dne 12. září dosáhla její rozloha zhruba 25 milionů kilometrů čtverečních. No a čeští volejbalisté na letošním mistrovství Evropy poprvé prohráli. Světovým šampionům Italům podlehli 1-3. Úvodní dějství sice díky takřka bezchybnému útoku vyhráli 25-23, ale pak domácí favorité před vyprodanou halou v Modéně zvýšili agresivitu a získali další 3 sady.
25: Počasí.
26: Bude podobně jako včera, ještě jeden skoro letní den, ale s přeháňkami, tak nezapomeňte deštníky. Teď ráno je kolem 12 stupňů, přes den může být až kolem 25.
25: Hrajeme vám 90 non-stop.
26: V Japonsku poprvé napočítali víc než 100 000 lidí starších 100 let. A 88% jsou dámy. Náhoda? Holky, vy to máte v životě v mnoha ohledech o dost těžší než my, vy víte přesně, o čem mluvím, ale právě to vás zoceluje. Já se jmenuji Vláďa Řepka a dovolte mi za nás všechny kluky smeknout a za všechno poděkovat. Whitney Houston, minutu po 8, na Hit Radio 90 je speciálně pro vás.
25: Vláďa Řepka.
27: Hit Radio 90.

0: Tak tuhle pecku jsem musel v 8.12 na Hitrádiu 90. Michael, tohle nevymyslíš. V americkém New Hampshireu vyjeli hasiči k hořícímu domu. Tak to známe. Co ale nečekali, že jim ten, komu hořil ten dům, ukradne auto, ještě je málem nabourá a celý dům schoří. No, tak zloděj naštěstí už sedí v base, ale v Americe tam se dějou věci. Do 8:30 pro vás mám teda parádní trojkombinaci. Cranberries, No Mercy a legendární M People na Hitrádiu 90. Dobré ráno.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Jipi!
4: Jo!
2: Jé!
3: Jipi, jipi!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.

M People na Hitrádiu 90 a s vámi Vláďa Řepka. Dobré ráno. Nedávno mi někdo říkal, že Instagram není pro starý, že lidi nad 50 by se tam prý vůbec neměli ukazovat, že to tvrdí mladá generace. Tak my si to tady spolu můžeme říct úplně naplno. Zásadně nesouhlasíme. Za prvý, je nás dost a bude přibývat a je nám tolik, na kolik se cítíme. A když nás to baví, že jo, a pomáhá nám to upustit páru, tak proč bychom se před mladýma měli schovávat? Jsme snad nějaký strašidla nebo co? A kdybyste náhodou chtěli inspiraci a vědět, jak na sítích zabudovat, tak mám pro vás to, ty, kteří v Evropě táhnou nejvíc. S přehledem králují sportovci. U nás v Česku je to fotbalová legenda Petr Čech s 2,5 miliony sledujících a na Slovensku třeba cyklista Peter Sagan s rovnými 2 miliony. Hraju vám v 8:30 Lucii a jdu dělat pohyby. Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Tohle kocoura Jasona Donovana prostřídá 8.40 Shania Twain, aby nám jednak zaspívala, co ji nezajímá, ale taky dokázala, že vůbec nestárne. A to platí i o jejich hitech. Shania se před pár dny dala dohromady s DJem Zedem a představila nový moderní taneční remix svého nesmrtelného hitu You're Still The One. Sama k tomu se smíchem řekla, že tahle ta písnička je na nekonečné cestě vesmírem. Tak Shania, za minutu na Hit Radio 90.
1: Datard uvádí Dny Marianne.
2: Dny Marianne, jo.
1: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
2: No to je sen.
1: Datard, opravdový elektrospecialista.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
6: když se to má podařit. Jsem hrdina, jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

Devadesátka. Hit Radio Devadesátka.

0: Nechci radit, ale Fareo bych doporučoval v tenhle čas, 8.54, spíš než po hvězdách koukat, kam šlapeme a jedeme. Se mnou je tu už Hanka Koterová a ta ví, jak to vypadá před desátou na silnicích. Já jsem Vláďa Řepka a za chvilku jsou devadesátky zpátky.
1: Doprava.
2: Komplikace jsou na dálnici D10 na příjezdu do Prahy. Na 9,5 kilometru se došetřuje srážka osobního auta s dodávkou. V koloně si postojíte už od 17. kilometru víc než půl hodinky. U sjezdu na Modřice na 6. kilometru na příjezdu do Brna po dálnici D52 se hromadně srazily 4 osobáky. V koloně si postojíte od 14. kilometru asi 3/4 hodinky. A na D1 před Brnem si postojíte mezi 179. a 196. kilometrem. Osobní auta v koloně ztratí půl hodinky, kamiony v pravém pruhu víc než hodinu.
0: Praha, Táborická ulice, na křižovatce s Prokopovou, tam se srazila 2 osobní auta, tak počítejte se zdržením.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
4: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
5: Tak abyste ho nepromeškali.
4: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
5: Garanci kvality i výhodného financování.
4: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
8: Yeso!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Bude podobně jako včera, to znamená ještě jeden skoro letní den, ale s přeháňkami. Může být až kolem 25 stupňů, ale pozor, zítra se ochladí zhruba k 20.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: S vámi minutu před 9 na Hit Rádiu 90ka Vláďa Řepka. Pokud se chystáte na cesty nebo se zrovna vracíte z dovolené, věděli jste, že když vystoupíte z letadla, tak ten malý papírek se jménem a kódem palubní vstupenku rozhodně nemáme hned házet do koše? Prozradím proč. Teď už hrajeme 90ky, no doubt.
0: Vláďa Řepka. Hit Rádio 90.

0: Letadlo dosedne na runway, vy vyzvedáváte batoh a první věc, kterou uděláte, zmuchláte palubní vstupenku a hodíte ji do letištního koše, případně ji smažete z mobilu. Jo, tak to je chyba. Palubní lístek bychom měli držet v bezpečí minimálně do chvíle, než jsme se všemi kufry doma v obýváku. On se může hodit, jednak když budeme žádat o odškodný za spožděný let, ale hlavně z čárovýho kódu, šikovný podvodník dokáže vytáhnout náš telefon, mail a dokonce i přístup k našemu účtu. Takže mazat nebo skartovat až pěkně v klidu doma. My jsme Hit Radio 90, 9 hodin 10 minut, Vanilla Ice skončil, za chvilku budeme hrát Bryana Adamse nebo Tři sestry, Mexiko.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
5: Krůta, krůta, tchos!
4: Nech toho a pojď.
5: Tchos.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
9: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.

To je jízda. Lou Fanánek a jeho legendární tři sestry na Hit Radio 90 v 9.28. Nějak nemůžu uvěřit tomu, že už je to 41 let, co táhnou tu svoji spanilou hospodskou jízdu po našich zemích. Jako už to samozřejmě není ten třídenní non-stop, ale i Fanánek vyměnil divoký večírky za klid na chatě a štípání dříví. Ale znáte to, jakmile na něj někdo zasvítí baterkou, je zpátky i s tou jeho nezapomenutelnou 90-kovou energií. Kdybyste chtěli vidět, tak nejblíž to bude možné v pátek 9. října v Ostravě. A my pokračujeme. Mám pro vás úžasnou sestavu. Faithless, Mel C a pány s Ariem už poznáváte na Hit Radio 90. Krásnou středu.

0: 9.40, hit Radio 90 a Pulp a za chvilinku si dáme Janka Ledeckého. Jeho dcera Ester teď v září poliká kilometry na vysokohorských ledovcích a ladí formu na lyže. Na ladina už koukám i Markéta Rachmanová, je tu a za chvilku ji tu máte. A zítra ahoj.
1: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
2: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
3: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
2: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
3: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
2: A dětem přidáme helmu zdarma.
3: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
2: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
4: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
5: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
4: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hezké dopoledne, posloucháte Hit Radio 90, Tears for Fears, těsně před 10. hodinou, poslední hit této hodiny. S vámi už je Markéta, budeme si hrát samozřejmě i po 10. ze všeho nejdřív, ale na silnice.
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne přeje Hanka Koterová, tady jsou další čerstvé informace z dopravy. Na Pražském okruhu u sjezdu z D5 na 22,5 kilometru směrem k D1 zasahuje policie u srážky osobního auta s nákladním. Počítejte s kolonou už od Zličína. Další komplikace jsou na příjezdu do Prahy po D1. Na 25. kilometru se v levém pruhu srazily dva osobáky, kolona tady je na 3/4 hodinky a silný provoz zůstává na D1 před Brnem mezi 177. a 196. kilometrem. Osobní auta se zdrží 20 minut, kamiony v pravém pruhu víc než hodinu. To je z dopravy vše, šťastnou cestu.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
11: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
12: Snídani?
11: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
12: Oběd?
11: Divadlo Hibernia uvádí
13: romantický muzikál
11: Saturnin.
13: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
11: Od září 2026
13: v divadle Hibernia.
14: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
15: Gap. Individual style for every generation.
16: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska bude celý den polojasno, někde ještě úplně jasno, ale odpoledne už se to začne kazit a na celém území už i k večeru bude pršet. Teploty ale jako v létě, 22 až 26, podle toho, jak moc vysoko samozřejmě zrovna budete.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Už 10 hodin je tady nový den a já jsem po ránu zažila takovýto pravidelný ranní deja vu. Přistoupila jsem do metra, kde bylo pár úplně stejných lidí jako včera. Stejně oblečený, stejně učesaný, stejně se koukali, vystupovali na stejných stanicích. Takže vážení, dostali jsme se do autistické ranní rutiny dřív, než jsme si možná mysleli. S vámi i dneska Markéta Rachmanová, hezké dopoledne.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: to, že existuje hit Runaway Train od Soul Asylum, to víme. Ale možná, že jste netušili, nevěděli nebo trošku zapomněli, že stejně se jmenuje taky tenhle ten duet. Elton John a Eric Clapton. Je to písnička, která vznikla jako součást velkého soundtracku k filmu Smrtonosná zbraň 3. Teďka doufám, že to je opravdu zbraň a ne past, protože mě se tyhle ty filmy pletou, ale plete se to jenom nám díky tomu českému překladu. Samozřejmě, že v Americe by takovou blbost neudělali, aby dvě různé filmové série pojmenovaly skoro stejně. Tak za moment jsme zpátky a vy si zatím můžete rozmyslet, jestli máte raději zbraň anebo past. Past je ta s Willisem.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: I na podzim může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
10: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kinder čokoládu v Bila klubu za 29,90 a Chibo Gold Selection nebo krema, instantní kávu v Bila klubu za 124,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
13: Hit Radio 90. 90 non-stop.

non-stop. Hit Radio 90.

Dneska je to prý ten den, kdy naposledy půjdeme v sandálkách, v krátký sukni a taky v tričku a kraťasech. Prý poslední letní den s teplotami kolem 26, někde možná i 27 stupňů. Asi po letošním létě, ale nikdo nemůžeme namítat, že bychom se dostatečně neprohřáli. Já jsem včera četla výhled na zimu od předních evropských klimatologů, tak srážek prý bude během zimy dost, ale bude hlavně déšť. Mrazy by neměly být tak tuhé, takže jestli jste zrovna teda dostavili novou lanovku s kabinou anebo místo pro ledovou plochu, ono to půjde, ale nejspíš vás to bude stát trošku víc peněz, než jste v rozpočtu počítali, aby to všechno fungovalo tak, jak má. Dál hrajeme 90ky nonstop, 10:29, Phil Collins, bude taky Shaggy nebo Offspring. Ať máte hezkou středu.

Na Hitrádiu 90 Offspring, takový malý rachot, jako když jedete na dálnici v protisměru. Zase se to včera stalo. 5 kilometrů na dálnici D5 v protisměru odjel 80-letý

0: řidič. Já vždycky, když to čtu, tak si říkám, tomu to fakt nebylo divný, že všichni proti zavírají vyděšeně oči a přemýšlí, kdo tady sakra udělal chybu. Tak opatrně na těch cestách, prosím vás. Je Rádio 90, za chvíli jsme zpátky.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Lenny Kravitz, Fly Away, Hit Radio 90. Dáme si předpověď počasí, teď pojďme na silnice. Doprava.
1: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová, jsou tu další informace z dopravy. Na Pražském okruhu zůstává silný provoz směrem do Štěrbohol. Na 61. kilometru hned za sjezdem z dálnice D11 se teď aktuálně totiž srazilo osobní auto s nákladním, počítejte s kolonou a se zdržením. A další problémy jsou i na D8 ve směru do Prahy na 43. kilometru, vás zdrží srážka dvou kamionů. A silný provoz je také na D1 před Brnem už od rána, teď aktuálně budete popojíždět mezi 183. a 196. kilometrem, osobní auta asi čtvrt hodinky, kamiony v pravém pruhu víc než půl hodiny. A to je z dopravy ode mě pro dnešek vše, šťastnou cestu.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebním Stavma. Stavma. Držíme zakázky v pohybu.
6: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
7: Ahoj, my jsme Hanka
8: a Marek
7: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
8: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
7: protože pro vás máme
8: marmelády bez cukru, jahoda,
7: malina,
8: mrnka,
7: švestka
8: nebo mango.
7: Ochutnejte si bez cukru,
8: bez chemie
7: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
9: Marmelády s příběhem.
10: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
11: No jo. A zas to musím řešit já.
12: Tak příště domo!
13: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Vraňany nabízejí
17: více než 30 farem na jednom místě a k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
16: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
18: Umělá inteligence ruší pracovní místa.
19: Tuhle práci nikdo

0: vzdělání a ideálně i praxi v oboru? Přidej se k nám. Kontaktuj nás na dpp.jobs.cz.
1: Karle, řekni, že jsi nezapomněl rezervovat restauraci na maminčiny narozeniny.
2: No, jak bych mohl?
1: Tak jak se jmenuje?
2: Maminka.
1: Restaurace, ty jsi zapomněl.
2: Prosím tě, no dovol.
1: Karle, já vzteky ze zelenám.
2: No vidíš, Zelená zahrada se to jmenuje. Vynikající švejžužu a na kukpau tam prechodí i ten dejdar.
1: Ale víš, že máti je spíš na ryby.
2: Neboj za to. Maminka si klidně může dát humra z akvária.
3: Restaurace Zelená zahrada. Čínská kuchyně, grilované ryby a stejky. Skvělý personál, úžasné prostředí, pro rodinné oslavy i obyčejně neobyčejné obědy.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
5: Počasí. Dneska čekáme nejdřív jasno až polojasno, postupně se ale oblačno během dne roztáhne po celé republice. Přidají se přehánky nebo déšť, místy taky lokální bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 27.
6: Hrajeme vám 90ky non-stop.
5: Pěkné dopoledne, 11 hodin, ladíte Hit Radio 90. A jako vždycky tady mám před sebou zase naděleno. Vybíráme pro vás hity, co ještě můžou suverénně tvrdit, že je napsala lidská ruka. Inteligence byla tenkrát nikoli umělá, ale opravdová. A i když se dopředu zájmu dostali svalnatý kluci, tak kvůli tomu nemuseli trčet v plavkách v žádný reality show ve vile. Right Set Fred právě teď.
6: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Není moc českých filmových hitů, které jsou úspěšnější než ten snímek samotný. Michálková Amerika je hodně artový film, který, myslím, spousta lidí vůbec neviděla, anebo ho třeba nedokoukala, protože v televizi ho většinou dávají hodně pozdě. A je to prostě Kafka a k němu si musíme najít cestu a někteří z nás si ji prostě vůbec nenajdou. Ale pá od Lucie, to si zpíváme všichni. 90ky za moment zpátky, budou třeba i 17 nebo Cure.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že si chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
5: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
6: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
7: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
8: yeso!
7: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodinní lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
8: Yeso!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
9: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
10: Hit Radio 90. 90ky non-stop.

Posloucháte Hit Radio 90, tohle jsou East 17. Kluci ulice, co si svoje místo museli hodně těžce vybojovat, vzdát se návyků, co úplně nekorespondovali s tím, že by mohli být jednou světovýma hvězdama. A tak ne všichni to vydrželi a postupně skupinu, co se dostávala pod tlak, opouštěli. Byly to vlastně ještě děti, když je potkala sláva. Ale do konce září se u nás hledá dítě Česka. Nejde tam vůbec o krásu, ale o talent a taky o aktivní děti a mladí lidi do 17 let, co pomáhají druhým anebo pozitivně ovlivňují své okolí. V těch minulých ročnících dítě Česka vyhrál třeba talentovaný filmař, nadšený kluk, který se zaměřuje na dětskou šikanu, anebo mladá vědkyně. Tak držíme palce. A pokud někoho takového znáte, o někom víte, nestyďte se na něj ukázat, protože tyhle ty děti většinou sami na sebe neukážou nikdy. 90 jsou zpátky, Lighthouse Family. Hezké dopoledne.

Když byly olympijské hry v Paříži, tak oheň tehdy hořel na balónu. Asi si vzpomenete na ty obrázky a videa, co se vznášel nad Paříží a pak se uvelebil nastálo v parku. No a teď,

0: Když bylo těsně před pařížským comebackovým koncertem Céline Dion, tak se Paříží taky vznášel osvětlený balon s nápisem Céline. A všichni věděli proč a všichni cítili takovou tu zvláštní atmosféru, jakože do města se prostě vrací královna. Teď na Hit Rádiu 90. Za chvíli jsme zpátky.
1: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Rádio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle je nejkrásnější hold ženě, jaký kdo kdy napsal. A je zatím princ, který si v tomhle období říkal symbol. Tak možná právě teďka jedete v autě, pánové, ve dvou a zaposlouchali jste se, tak tohle vždycky zafunguje. Doprava.
1: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Komplikace hlásí Pražský okruh. Doprava vázne u obce Ořech. Na vině je hustý provoz a dopravní nehody. V obou směrech zatím budete poskakovat asi 10 minut. Počítejte ale s tím, že ve směru na letiště může dojít k blokovému odbavování v tunelech. Na druhé straně Prahy se na okruhu nabírá zdržení asi 15 minut před dopravní nehodou u Černého mostu. Bouralo se na 61. kilometru ve směru na Štěrboholskou spojku. Problémy čekejte i na příjezdu do Prahy po D5. V koloně budete popojíždět od 7. kilometru až na Pražský okruh. A na D1 u Brna dejte pozor na silničáře. Na 202. kilometru z Vyškova na Brno probíhá údržba zeleně.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
2: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
3: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
2: A k tomu spousta dalšího čtení.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: To je úplně k sežrání.
8: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
7: Cože? Říkala Yogis?
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
10: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Páchnoucí klimatizace po zimě?
12: V autě 40 stupňů?
11: To nechcete.
12: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
11: Jsme tu pro vás.
12: Klima Express.
11: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
12: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
11: Skočte si nakoupit.
12: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
11: Objednejte se na
12: klimaexpress.cz.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek. Žádný keci, funkční věci. A nagrý BRDS.cz.
14: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
15: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
16: Tak dobře poslouchejte.
15: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
16: House Running.
17: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
15: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
17: Budete viset 101 metrů nad zemí.
15: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
18: Maminko!
17: Prostě pořádnej adrenalin.
15: Tenhle zážitek najdete pouze na...
19: Firma na zážitky.cz.
18: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
19: On air, online, v dabu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
20: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou jsou na návštěvě severozápadu Čech. Prezidentský pár zavítá postupně do Ústeckého a Karlovarského kraje. Navštíví například Bečov nad Teplou a podívá se na místní hrad a zámek i do botanické zahrady. Prezident jezdí do regionu pravidelně. Poslanec za motoristy Filip Turek označil výsledek sporu se Seznamem za kontumační prohru. Soud mu uložil omluvu za tvrzení, že zaměstnanci nahlížejí do pošty uživatelů. Evropská unie navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let. Účet do 15 let by byl jen se souhlasem rodičů. Uvedla to šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen v projevu o stavu Evropské unie. Mimo jiné zmínila, že unie otevře dveře Kanadě, aby se stala prvním přidruženým členem unie. Fotbalisté pražské Sparty si na úvod Evropské ligy po roce zopakují duel v Jerevanu. V dnešním utkání prvního kola ligové fáze nastoupí proti Araratu, který před rokem vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy. Výkop je 15 minut před 7 hodinou večer.
21: Počasí.
22: Dneska odpoledne bude přibývat oblačnosti, může se zatáhnout, postupně se přidají přehánky nebo déšť. Teploty 27 stupňů. Zítra čekáme oblačno až polojasno, výjimečně možnost přehánek. A zítřejší teploty už citelně spadnou, 17 až 22.
21: Hrajeme vám 90ky non-stop.
22: Hezké poledne. Už by to chtělo zase nějaký hity oblíbený Brity. A nejenom těmi, ale je pravda, že za pár minut tady bude kapela, která bourá hlavně ostrovy a proto jim taky na nadcházejícím turné v příštím roce dá úplně nejvíc prostoru. Markéta s vámi.
21: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Já vím, že dneska se do kina moc nechodí, protože jsme zlenivěli. Radši si zanadáváme doma u televize, že v ní zase nic není a že všechno stokrát opakují, ale měli bychom udělat ten krok a koupit si lístky na skvělý hudební dokument o Oasis. Včera jsem ho doporučovala kamarádce a ona říká, já vůbec nevím, že je v kině nějaký film o Oasis. Já jsem se zasekla na Odysseovi a dál mě nic nezajímalo. Asi špatná propagace, dámy a pánové. Termíny turné Oasis na příští rok už jsou venku. Praha dle očekávání tak nějak jako chybí, ale pokud bych se měla vybrat, kam vás na Oasis poslat, pak určitě do Manchesteru, protože tam to prostě bude, jako když si dáváte carbonara na mořském vzduchu v Itálii.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschus našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Lásko, jaký bys chtěla auto?
10: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
9: Ale já myslel, jakou barvu.
10: Barvu? Já tak to nevím.
9: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
11: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio devadesátka.

Už dneska v 6 večer se vrátíme do roku 1991. Právě z poloviny září, začátku 90. bude totiž dnešní kolo hitparády Eurochart Hot 100. Moderuje Michal Klein, který tu samou hitparádu moderoval i tenkrát v 90. letech. No a o co šlo? Možná stojí za to si to připomenout. Byl to totiž žebříček nejprodávanějších singlů, takže reálně, kdo prodal nejvíc, ten byl na bedně. Žádný streamy, žádný nekonkrétní čísla, prostě tvrdý data. A prosím vás, pirátský kazety z polské tržnice v tomhle žebříčku zohledněný nejsou. Takže jestli jste tenkrát utráceli za Bon Jovi a byla to kopie, tak jste jim úplně moc nepomohli. Dneska v 6 premiéra, v neděli ve 4 odpoledne repríza. A Bon Jovi, Janie, Don't Take a Love to Town. Právě teď, Hit Radio 90, 12:30. Hezké odpoledne.

0: Často se vzpomenu na Michaela Jacksona, jak bojoval za to, aby se nám planeta úplně nerozpadla pod rukama. Tenhle klip přímo vybízel k ochraně klimatu a k ekologii. Byl strašně smutný, až drásající. Bylo v něm spousta takových apokalyptických záběrů. Někdo se na to vůbec nedokázal dívat. Nevím, jestli děláme hodně pro to, aby Země vydržela i dlouho po nás. Četla jsem, že ozonová díra nad Antarktidou je prý čím dál větší. A co bude dál, tak na to se možná bojíme i zeptat ChatGPT. Tak je před volbama, sliby budou, ale cyklostezka navíc ve vašem městě to asi nezachrání.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
3: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firemních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion@prague.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time. Hit Radio devadesátka.

0: Přece vás potom dobrým obědě nenecháme usnout, tak jsme to museli malinko zvednout od podlahy. Mabel, Hit Radio 90, 6 minut před 13. hodinou, pojďme na silnice.
1: Doprava.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komplikace stále hlásí Pražský okruh. Zdržení naberete před dopravní nehodou u Černého mostu na 61. kilometru ve směru na Štěrboholskou spojku. Od Novopatské se tu popojíždí asi 10 minut. Okruh vázne i na druhé straně Prahy. Poskakovat budete u obce Ořech. Ve směru k D1 ztratíte asi 10 minut. Mimo dálnice čekejte problémy třeba na trase z Českých Budějovic na Strakonice. U Dasného se srazilo osobní auto a náklaďák a jezdí se jedním pruhem. A na severu se bouralo mezi Semily a Veselou. Na křižovatce na Struženec se srazilo osobní auto a dodávka. I tady se zdržíte.
3: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
7: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
8: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
7: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
9: Jirská kletba.
7: Tak přijďte.
10: Palas, divadlo, které hraje komedie.
11: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá! Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
17: Tomas Arsov v Tetě?
16: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
17: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
16: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
1: Devadesátky, nejlepší.

0: počasí.
1: Dneska nás čeká asi na hodně dlouhou dobu poslední teplé odpoledne. 27 stupňů, k večeru už by se měly přihnat přehánky. Někde i bouřky, zítra už čekáme oblačno, polojasno, výjimečně možnost přehánek a teploty 17 až 22 maximálně.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Středa už si opatrně sahá po 13. hodině. Díky, že jste s námi. Stejně jako třeba Mirka, která napsala, že cestuje napříč republikou a jestli něco díky nám vyhovuje, takže za ty 3 hodiny ještě vůbec nemusela přeladit, ani kvůli signálu. Tak drž to, Mirko. Volant i dab. Markéta, s vámi hezký odpoledne.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagri.bardos.cz.
7: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
8: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
13: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
14: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci prožijte si to znova.

0: catch my breath.
1: Hit Radio 90.

0: Sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: Jedinečný Phil Collins zakončuje další hodinu na Hitrádiu 90 a v té další už budeme spolu. Ivo Alač je o této chvíle s vámi. Přeju vám krásné středeční odpoledne. Eliška je tady taky. Doprava.
1: Na Pražském okruhu naberete okolo 20 minut. Poskakovat budete mezi dálnicemi D6 a D5. Na dálnici D2 na 38. kilometru směrem z Bratislavy na Brno stojí porouchané nákladní auto. Na vozovce jsou navíc kusy pneumatiky, tak tam dejte velký pozor. A mimo okruh nebo dálnice čekejte kolonu na příjezdu do Mladé Boleslavy směrem z Jičína. U obchodního centra se srazilo osobní auto, náklaďák a blokovaný je tu jeden pruh. Na Liberecku u Svijan na sjezdu z dálnice D10 pak policisté stále vyšetřují bouračku náklaďáku. Provoz tam zpomaluje, tak tam buďte pozorní.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
9: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
10: Vinylovou? A bude sama hrát?
9: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
11: Experto Family. Od V podlahy.
12: Ahoj, my jsme Hanka
13: a Marek
12: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
13: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
12: protože pro vás máme
13: marmelády bez cukru, jahoda,
12: malina,
13: mrnka,
12: švestka
13: nebo mango.
12: Ochutnejte si bez cukru,
13: bez chemie
12: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
14: Marmelády s příběhem.
15: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
16: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
17: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska by se mělo postupně zatahovat a dočkáme se deště nebo přeháněk a někde i bouřek. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 22 a 27 stupni. V noci by mělo být převážně zataženo, místy i s vydatnějšími srážkami, které by ale měly postupně ubývat, a přes den už by mělo být oblačno až polojasno, jenom výjimečně s přeháňkou. Nejnižší noční teploty 15 až 9, nejvyšší zítřejší denní 17 až 22.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
1: A teď na nás dobrou náladu přenesou R.E.M. Před námi je totiž píseň, u jejíhož nahrávání se Michael Stipe několikrát odrovnal smíchy, protože prostě nedokázal správně artikulovat. A něco z toho smíchu v té finální verzi zůstalo.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: V jedné na Slovensku prodávané, ale v Česku plněné půllitrové láhvy vody se teď našly stopy žíraviny. U nás jsme měli Crystal Waters na Hit Radio 90. 100% pure love. Za chvíli už YouTube.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Týden plný slev s oblíbenou americkou značkou G5. Legendární džínové produkty, ikonické americké logo kousky nebo trendy outfit pro celou rodinu z nejnovější kolekce. To je Gap. Nenechte si ujít dodatečnou slevu 30% na vše a pořiďte si nový originální kousek ještě dnes. Nakupujte online na gap.cz nebo v mobilní aplikaci Gap Plus.
3: Gap. Individual style for every generation.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
9: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
8: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
9: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
8: A dětem přidáme helmu zdarma.
9: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
8: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.

Nevím, jak to má doktor Alban s pivem, ale do mého života rozhodně patří a tady v Česku s tím bude většina lidí souhlasit, že jo? Když se řekne Oktoberfest, tak si teda vybavíme Mnichov, Terezianskou louku a hodně drahý a kolikrát ani ne moc dobrý pivo, tak možná bude lepší zkusit pražský Oktoberfest, konající se ode dneška do neděle v krásném industriálním prostředí bývalé továrny Praga. Asi to taky zkusím, a když tak pak budu referovat, jenom teda doufám, že tam nebude úplně narváno, to nemám moc rád. Ale Crowded House, tu kapelu, tu mám moc rád. Tady je Fall at Your Feet na Hit Radio 90.

0: Tohle dostala Madonna do hitparád někdy v tomto zářivém období roku 1998, ale v dnešní Eurochart Hot 100 od 18 hodin na Hitrádiu 90 se kolega Michal Klein bude věnovat tomuto zářivému týdnu roku 1991 a zahraje něco z nejúspěšnějšího alba toho týdne a taky 10 nejúspěšnějších singlů. No ale my si spolu o 3 hodiny dříve zahrajeme 3 skvělé hity z té zbývající 90. Jako 3 ve 3 na Hitrádiu 90.
1: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji zamíchy, ochotnej,
2: ňam, ňam, ňam.
3: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
4: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče autobusů a tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené. Máš řidičák, ideálně Dčko, ale může být i Bčko nebo Cčko. Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Ani dneska se Elton John nevynechal návštěvu Hitrádia 90 a dali jsme si jeho skvělou věc Easier to Walk Away 7 minut před 15. Za chvíli tedy 3 ve 3, teď Eliška.
1: Doprava.
2: Nehodu máme hlášenou na dálnici D6. Bouralo se na 125. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Osobák tu skončil ve svodidlech, poskakovat budete zhruba kilometr. Další nehodu hlásí dálnice D8. Dvě osobní auta se srazila na 640. kilometru ve směru na Ústí nad Labem. Tady je průjezd zatím bez zdržení. Problémy ale čekejte na příjezdu do Prahy po D5. Na dálnici naberete okolo 5 minut a další zdržení vás čeká, pokud budete pokračovat na Pražský okruh. Na vině je hustý provoz.
3: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: To je úplně k sežrání.
8: Za studenalisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
9: Cože? Říkala Yogis?
10: Už víš, co máš s tím ramenem? Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
11: Takže musíš zase někam jinam.
10: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
11: To bych taky potřeboval.
10: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
12: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
13: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Tak už se nám tady za okny studia Hit Rádia 90 postupně zatahuje a stejně jako na většině území Česka se tady dočkáme deště nebo předhánek. Někdo budou řádit i bouřky, nejvyšší teploty se pohybují mezi 22 a 27 stupni Celsia. Zítra přes den už bude o něco větší zima, 17 až 22, nejnižší noční 15 až 9, jinak by mělo být docela podobně. S tím, že přes den by měly ty srážky postupně ubývat a mělo by být převážně oblačno až polojasno, jenom výjimečně s přeháňkou.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: A teď už ten slibovaný předkrm dnešního vydání hitparády Eurochart Hot 100, které bude ze 14. září roku 1991. Od 18 hodin uslyšíme top 10, no a teď jako 3 ve 3, 50., 30. a 20. místo. Budou na nich skvělé hity od OMD, The Shaman a zpěvačky Zoe.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Tohle byla na Hitrádiu 90. Dneska už trošku pozapomenutá písničkářka Zoe, která se před 5 lety pokusila o comeback, ale moc se jí to nepovedlo, což je škoda, protože má skvělý hlas. A ten nám předvedla i ve svém největším hitu Sunshine on a Rainy Day, který byl v tomto zářivém týdnu roku 1991 na 20. místě hitparády Eurochart Hot 100. Zahráli jsme si i místo 30. The Shaman Move Any Mountain a 50. OMD Pandora's Box. A za necelé 3 hodiny začne Top 10.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hitradio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je hitparáda Eurochart Hot 100.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
8: Midnight, midnight.

Colors, Push the Feeling On na Hitrádu 90 v 15.26. Dneska dopoledne jsem měl možnost vidět letošního českého vyslance na Oscary, dokument o závislosti a lidech bezdomová, kdyby se holuby proměnily ve zlato. A musím říct, že výběrová komise udělala velmi dobře. Je to fakt silný a zároveň svou formou originální snímek a vůbec bych se nedivil, kdyby se jeho pouť nakonec opravdu proměnila ve zlato v podobě toho mužíka s mečem. Už vyhrál v Berlíně a na několika dalších festivalech. O víkendu se bude promítat v několika sálech v republice za stovku v rámci kinodnů a od příštího čtvrtka pak i v dalších kinech, tak určitě zajděte. No a teď si společně všichni poslechneme Roxette na Hitrádiu 90.

0: Tohle je v jedné nervidrásající scéně někde uprostřed filmu Osobní strážce a potom taky v závěrečných titulkách. Teď to bylo na Hit Radio 90. Queen of the Night od Whitney Houston. Za chvíli Sinead O'Connor.
1: Mimořádná zpráva pro všechny.
0: 90. Queen of the Night od Whitney Houston. Za chvíli Sinead O'Connor.
1: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá poslední.

0: 72%. Penny.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

0: Belinda Carlisle právě teď zpívala na Hitrádiu 90, že je v tom až po uši, tak jí podpořme, bylo to pěkný, Belindo. 6 minut před 16, to doznívá na Hitrádiu 90, je čas na aktuální informace od Elišky. Doprava.
1: Na dálnici D7 na 38. kilometru směr Chomutov bouralo osobní auto. Zatím se kolona netvoří, dejte si tam ale pozor. Kolona vás ale zdrží na dálnici D8, na 46,5 kilometru u Lovosic ve směru na Drážďany bouralo osobní auto a kamion. Bouračka je v pravém pruhu, očekávejte kolony. Mimo dálnice jsou problémy třeba v Chebu, v Ašské ulici u Lidlu. Směrem do centra se srazila dvě osobní auta, jezdí se jedním pruhem a naberete tu asi 5 minut. A na jižní Moravě hlásí problémy Brno. V Královopolském tunelu ve směru na Lesnou se srazila dvě osobní auta v pravém pruhu. I tady je kratší kolona.
2: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yes!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Mami, já mám řidičák.
13: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
14: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
15: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
16: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: I v noci by mělo být převážně zataženo, místy i s vydatnějšími srážkami, které by ale měly postupně ubývat, a přes den, tedy zítra ve čtvrtek, by mělo už být oblačno až polojasno, jenom výjimečně s přehánkou. Nejnižší noční teploty 15 až 9, nejvyšší denní 17 až 22.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Puff Daddy momentálně sedí v chládku, ale my si připomeneme období, kdy byl na vrcholu.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Když tohle tenkrát přinesl Martin Gore do zkušebny jako demáč, Dave Gahan byl naprosto nadšen, protože po něm kolikrát chtěl něco rockovějšího, bluesovějšího. No a nakonec se s I Feel You stal jeden z největších hitů depešáků. Jestli jste byli v létě 93 s rodiči na dovolené v Řecku nebo ve Španělsku, tak jste se té písničce nevyhli. Byla tam dokonce první v hitparádách a hrála se pořád. Teď jsme si ji zahráli na Hit Rádiu 90, za chvíli něco od Michaela Jacksona.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland@extra.cz. Kaufland.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yes!
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: 90.

Spin Doctors, obohatili playlist Hit Rádia 90 v 16.27. Zavedl se evropský systém vstupu a výstupu a letiště nestíhají. V posledních dnech ani to pražské. A budou se přijmout co nejrychleji opatření, aby se několika hodinové čekací doby u pasových kontrol cestujících přilétajících ze zemí mimo šengenský prostor výrazně zkrátily. Ale čeká se prý i jinde. 2 hodiny zhruba v Amsterdamu, ve Frankfurtu, v Mnichově, hodinu. Prostě nic moc. Dáme si radši něco pořádného na Hit Radio 90. Tady jsou Cardigans.

0: Myslím si, že ani členové Green Day nebyli ve škole žádní andílci, ale partu zlobivých školáků ze Slovenska, co byli na výletě v Británii, teď nechala vedoucí zájezdu na francouzsko-německé hranici, aby se uklidnili, protože v noci předtím dělali prostě bordel a museli si tedy pro ně přijet rodiče. Zajímavý trest. Za chvíli George Michael a Queen anebo Bobby Brown na Hit Radio 90.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24 za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90.

0: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio Devadesátka.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Jestli jste v sobotu zapomněli popřát nějaké Mary, tak už je asi pozdě, ale třeba když zaspíváte kousek této písně, tak bude odpuštěno. Maria od Blondie na Hit Radio 90, za chvíli Lucie s přehledem zpráv, ale teď už Eliška s dopravou. Doprava.
1: Komplikace hlásí Praha. Na Barandovském mostě ve směru na Smíchov se srazila dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v koloně, ta se táhne od sjezdu na Vídeňskou z jižní spojky. A právě na jižní spojce jsou další problémy. Ve směru na Barandovský most za nájezdem z Průmyslové se srazilo osobní auto a kamion. Tady budete rovněž poskakovat v koloně, ta se tvoří od sjezdu na dálnici D11. Další problémy jsou na D5. Na 104. kilometru směrem z Rozvadova na Prahu upadlo nákladnímu autu v místě omezení kolo. Silnice je tu neprůjezdná, připravte se na zdržení, kolona má přes 7 kilometrů. A na D8 na 19. kilometru směrem na Ústí nad Labem nepřehledněte nepojízdný osobák.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Kráva, kaper.
9: Kaper, husa.
10: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
11: Kruta, tchos!
10: Nech toho a pojď.
11: Tchos.
12: Usnula?
13: Asi jo.
12: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
13: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
12: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
14: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
15: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
16: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
17: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvispomysl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
18: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Informační kampaň Váš hlas, vaše volba dnes spustilo ministerstvo vnitra před komunálními a senátními volbami. Má podobu 7 videí, které mají lidem prostřednictvím sociálních sítí co nejjednodušší formou přiblížit volební proces. Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý temelínský blok. Důvodem byla závada v části systému řízení nejaderné části technologie. Teď probíhají kontroly. Blok by měl začít vyrábět elektřinu během čtvrtka. Poslanci se budou příští úterý a středu zabývat změnami pravidel penzijního spoření nebo růstem důchodů starších penzistů. Schvalovat mají také zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Naši tenisté mají za sebou několik dní přípravy před utkáním druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti USA. Podle kapitána Tomáše Berdycha probíhá vše podle plánu. Nominaci dnes neprozradil, oznámí zítra během losování.
2: Počasí. I v noci by mělo být převážně zataženo, místy s ještě vydatnějšími srážkami, než se místy vyskytují teď, ale měly by postupně ubývat a přes den už by mělo být oblačno až polojasno, jenom výjimečně s přeháňkami. Nejnižší noční teploty 15 až 9, nejvyšší denní mezi 17 a 22 stupni.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: A teď si uděláme atmosféru, jako třeba u nás na chatě, kde nám kolikrát babička četla knížky při svíčkách. No a aby mohl být pohádky konec, tak je potřeba i ten zvonec, takže si dáme Bell, Book and Candle.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: festivalu Metronom Prague, na který jsme vám na Hit Radio 90 rozdávali lístky, je bez pochyby pro mnohé největším koncertním zážitkem roku. Ale co teda museli říkat ti šťastlivci, kteří byli svědky toho nečekaného vystoupení Nicka Cavea s Kylie Minogue během koncertu v Brightonu 31. července? No, ti to z hlavy teda nikdy nedostanou. Stejně jako my, hokejoví fandové, to naše 90. vítězství na turnaji ve Vídni. Za chvíli hit, při kterém si to vybavíme vždycky.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
4: Snídani?
3: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
4: Oběd?
3: Divadlo Hibernia uvádí
5: romantický muzikál
3: Saturnin.
5: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
3: Od září 2026
5: v divadle Hibernia.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

jsem před týdnem slyšel zpívat jednoho kandidáta na československou superstar a vůbec se nedivím, že ho porota vyrazila, protože to bylo šílený. Originál Toma Jonesa je samozřejmě skvělý, teď doznívá na Hit Radio 90. Dneska večer další díl Superstar, už se těším na Haberu a jeho Smash Mouth.

Tohle byl jen Access na Hit Radio 90, ale my se budeme bavit o filmu Duch rodiny v originále Soul Food 3. Není u nás moc známý, ale v Americe, zejména v černošské komunitě, jde o milovaný kousek, ze kterého vzešel televizní seriál a uvažuje se i o pokračování. Hodně se prodávali soundtrack, od jehož vydání je to právě dneska 29 let a je na něm i tenhle number one hit od Boys to Men, A Song for Mama, náš dnešní filmový hit v půl šesté na Hit Radio 90.

0: Tohle byly Boys to Men, které se mi teda občas daří překřtívat na Boyzone. A nádherná píseň Song for Mama z filmu Soul Food, česky Duch rodiny. Jehož soundtrack vyšel právě v tento den, 16. září v roce 1997. To byl tedy náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hitrádiu 90. Blíží se i naše další pravidelnost, Eurochart od 18. Ale ještě předtím, Team, Snap, anebo už teď, doprava s Eliškou.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 na svém třetím kilometru před sjezdem na Větrný Jeníkov směrem na Brno došlo k nehodě. Bouralo se v levém pruhu, připravte se na zdržení, kolona má 8 kilometrů. Na D1 zůstaneme, na 15. kilometru u Velkých Popovic směr Brno od Prahy jsou v sobě dva osobáky, i tady je nehoda v levém pruhu, poskakovat budete asi 2 kilometry. Na D1 na 31,5 kilometru ve směru na Brno pak nepřehledněte osobní auto, je odstavené v pruhu pro pomalá vozidla a komplikace jsou taky na výjezdu z Prahy po Brněnské ulici na úrovni Opatova. Ve směru k D1 jsou v sobě dva osobáky, i tady se zdržíte v asi 2-kilometrové koloně.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
4: Vraňany nabízejí.
5: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
4: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
1: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me, baby, one more time. Hit Radio 90.

0: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
5: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
6: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
5: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
6: Jirská kletba.
5: Tak přijďte.
4: Palas, divadlo, které hraje komedie.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás!
9: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
10: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Nové vydání magazínu Reportér.
13: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
12: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
13: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
12: A k tomu spousta dalšího čtení.
14: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
15: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
16: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
15: Více informací na rekbyty.cz.
16: Rekbyty, záruka kvality.
17: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: Co se hrálo, co se poslouchalo, co trendovalo přesně před 35 lety, tedy v polovině září 1991. Všechno vím a taky povím. A pochopitelně, že i zahraju. V další Eurochart Hot 100 právě tady na Hit Radio 90. Takže startujeme, začínáme a Michal Klein i dneska s vámi. Ahoj.
1: Eurochart Hot 100.
0: A myslím, že vesměs všechny hity tehdejší doby dáte takzvaně levou zadní. Snad tedy až na 8. místo, kam na konci léta 91 vyskočil zpěvák Prince, a to s hitem Get Off. A ten už je tedy dneska ke slyšení opravdu málo kde. Přitom to byl první single z nové desky Diamonds and Pearls, kde Prince tenkrát taky poprvé veřejně představil svoji novou kapelu New Power Generation. No a aby tomu celému dodal patřičné grády, tak když jí zpíval na předávání cen MTV, měl na sobě kalhoty s velkýma dírama na zadku. Takže když se vlastně otočil zády k fanouškům, byla mu vidět prťka, což se tedy potom později ukázalo, že ty děury byly vlastně ve skutečnosti potažený ultra tenkou látkou v tělové barvě. Takže vlastně ve finále nic vidět nebylo. Možná i díky tomu se tenkrát posunul na 8. místo. Na 9. tam čekejte Rajcet Fred a jejich I'm Too Sexy. No a hned teď si dáme na 10. kapelu Scorpions, která vám opět odhvízdá svůj nejslavnější hit Wind of Change. A mimochodem, a to jsem tedy opravdu vážně netušil, že členové Škorpíků mají na název té písně ochranou známku. Takže pokud by chtěl kdokoliv použít spojení Wind of Change třeba ke komerčním účelům, no pravděpodobně by asi velmi tvrdě narazil.
1: Eurochart Hot 100.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1991. Hit Radio 90.

Evropská singlová hitparáda Eurochart, Hot 100 počítala v 90. fyzické prodeje singlů a taky alb. Mimochodem do albového žebříčku mrkneme už za pár okamžiků. Teď si ale dáme z první poloviny září 91 další trojici tehdejších megahitů. Za chviličku na pátém tam bude slavná píseň o newyorské bezdomovkyni od Crystal Waters, Gypsy Woman. No a předtím ještě na šestém Cukero společně s Paulem Youngem a singlem Senza una Duná. No a hned teď na sedmičce, to ostatně poznáte podle prvních tónů, to bude tanečně rapová hymna Now That We Found Love od Heavy D and the Boys, která vlastně svým způsobem definovala trendy na začátku 90. let. Měla to být vlastně oslava života, tady v tom případě konkrétně jejich bývalého člena, který rok předtím nešťastně spadnul z pódia během koncertu a bohužel zemřel. No a jinak za tím chytlavým energickým beatem stojí producent Teddy Riley, který už tou dobou tenkrát dodělával s Michaelem Jacksonem desku Dangerous, která vyšla koncem roku 91. Hip House, tak se novému mixu rapu a rychlého klubového house tenkrát přezdívalo. No a teď se ho můžete na necelé 4 minuty užít i vy, a to právě tady na Hit Radio 90. Eurochart Hot 100.

0: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
1: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
2: Vinylovou? A bude sama hrát?
1: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
3: Experto Family. Od V podlahy.
4: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
4: Přesně. Salonní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
4: Tomas Arsov, salonní péče. Nyní ještě blíže vám.
6: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
7: A vemte sebou i děti.
8: Já tam budu taky, tak čus autobus.
6: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětiraje.cz.
7: Bude vejdán.
10: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
11: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
12: Nový vůz si zaslouží něco navíc. Tažné zařízení zdarma a další výhody od Autokout v Brandýse nad Labem. Už 35 let s vámi. Děkujeme.
0: Hit Radio 90. 90ky non-stop.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1991. 90. Hit Radio 90.

Posloucháte hitparádu Eurochart Hot 100 tady na Hitrádiu 90 a než si zahrajeme ty úplně nejúspěšnější a hlavně tedy nejprodávanější singly, tak zkontrolujeme, jaké desky se právě před 35 lety prodávaly jako horký housky na krámě. Tedy v polovině září 1991, abych byl zcela konkrétní. Takže Roxette, Cher anebo třeba Gypsy Kings. Nahoru se mimochodem taky dralo nové černé album Metallica, které se jenom těsně zaseklo pod absolutním vrcholem. Kam je nakonec nepustili R.E.M. A to se svým průlomovým albem Out of Time, které z nich v té době udělalo totální megahvězdy. 18 milionů prodaných nosičů a celkem 3 ceny Grammy toho byly jasným důkazem. No a tím největším důkazem byly hlavně dva superhity, které se hrají dodnes. Losing My Religion a Shiny Happy People, kde Michaelovi Stipeovi pomáhal za mikrofonem i Kate Pearson ze skupiny B-52s. Zajímavý, že sám Michael začal postupem času tu píseň k smrti nesnášet. A to proto, že zatímco jí psal jako takovou satirickou reakci na čínskou vládní propagandu, mezi fanoušky vyzněla spíš tak jako bezstarostně a vesele. A tak jí nakonec kapela úplně vyškrtla ze svého koncertního setlistu. Na věky věků, amen. My si ji ale i přesto zahrajeme, a to z nejprodávanějšího alba v Evropě, právě před 35 lety. Tady jsou R.E.M. Eurochart Hot 100.

Málo se to ví, ale právě Shiny Happy People od R.E.M., jinak píseň z nejprodávanějšího alba v Evropě před 35 lety, byla prapůvodně zamýšlená jako úvodní znělka k seriálu Přátelé. Jojo, skutečně tam tenkrát původně figurovala. Dokonce ještě během prvních promítání byl začátek tady té skladby zároveň i úvodní znělkou k celému seriálu. Než potom tedy producenti objevili I'll Be There For You od skupiny Rembrandts, ale to už je zase trošku jiný příběh. Eurochart Hot 100. Teď se každopádně vracíme zpátky do singlového žebříčku hitparády Eurochart Hot 100, který byl 14. září 91 hodně kytarový. Za chviličku na dvojce tam čekejte Guns N' Roses s hitem You Could Be Mine, který si sám Arnold Schwarzenegger vybral do Terminátora dvojky. Dokonce tenkrát osobně pozval Axla a Slashe k sobě domů na večeři, aby si mohli prostě plácnout. Na trojce tam potom vzdávali Dire Straits Hold Elvisovi. Docela vtipné bylo pozadí samotné písně Calling Elvis. Prý to celé vzniklo tak, že se manželka zpěváka Marka Knopflera nemohla svému muži dovolat. A tak mu aspoň zanechala na záznamníku vzkaz. Hele, dovolat se ti je těžší, než zavolat Elvisovi. Tak zhruba tak nějak vznikla píseň Calling Elvis. No ale začínáme na čtvrtém teď hned, a to s jemnými kytarami od kapely Xtreme a s písničkou More Than Words, kterou vám posílám tady na Hit Radio 90 v hitparádě Eurochart Hot 100.

0: Náplně hned.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
4: 90ky jsou zpátky.
5: Hit Radio 90.
6: Eurochart Hot 100.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1991. Hit Radio 90. 90.

0: Káni z Terminátora 2, You Could Be Mine. No a taky hit na vrcholu hitparády Eurochart, Hot 100. A to právě před 35 lety byl taky filmový. Akorát tedy nebyl z akčňáku, ale z Robina Hooda.
1: Eurochart, Hot 100.
0: Nejprodávanějším evropským singlem 14. září 1991 byla totiž balada od Briana Adamse Everything I do it for you, která klidně mohla skončit jako takovej obyčejnej kýč natočený nějakou béčkovou metalovou kapelou. Ale pozor, Brian Adams tento tenkrát vzal za správný konec. Dokonce se vzepřel producentům filmu Robin Hood Král zbojníků, kteří chtěli mít v songu víc louten a mandolín, aby to prostě celé víc ladilo k té filmové atmosféře. No a zcela zásadně navíc odmítnul zmínit v textu samotného Robina Hooda. No zaplať pánbůh, že jim na to tenkrát Brian nepřistoupil. A už tedy vůbec zaplať pánbůh za to, že z toho neudělali duet, což bylo taky údajně chvilku v plánu. No ale největší paradox na tom celém je nakonec to, že takový caviky kvůli filmu. Přitom samotný song byl nakonec mnohem úspěšnější než ten film s Kevinem Costnerem v hlavní roli. Tak si užijte ten Brianův chraplák s romantickými kytarami. No a příště zkontrolujeme to, jaká byla Eurochart ke konci září 1993. No a opět se budu moc těšit. Michal Klein, Hit Radio 90.
1: Eurochart, Hot 100.

0: Nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Franto, co pak všechno se dá sušit?
2: Ovoce, houby, bylinky i maso.
1: A tvůj Bůček?
2: Ten už nestihneš.
3: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
4: To je úplně k sežrání.
5: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na Yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Cože? Říkala Yogis?
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.cz.
12: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
13: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
12: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
13: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
12: A dětem přidáme helmu zdarma.
13: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
12: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
14: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
5: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
6: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
5: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
6: Jirská kletba.
5: Tak přijďte.
7: Palace. Divadlo, které hraje komedie.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
11: La Tropical!
10: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
11: Yeso!
10: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
12: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
14: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
15: Tiskne, kopíruje, skenuje.
14: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
15: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. Bastion.pragoe.cz
19: 90. Nejlepší

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Countdown 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
6: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
9: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.

Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Ahoj, my jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
3: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
2: protože pro vás máme
3: marmelády bez cukru, jahoda,
2: malina,
3: mrnka,
2: švestka
3: nebo mango.
2: Ochutnejte si bez cukru,
3: bez chemie
2: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladysvpříběhem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Hit Radio 90. 90 non stop. This ain't no disco.

0: Hit Radio 90.
1: Just the top ancients of Moon.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.